0: a dětka. Moje žena nic neví, že si já kdy nevrátím. Vidíte, co si nesu? Na ty lidi šterky, na se rozumět, na ty daje moje žena je stará.
1: Ještě
0: ale vy jste nezistála, víte, že blázni mají dlouhý věk. O, já budu dlouho živ. A dokud člověka chci milovat, užijde lásky.